Dvojité omilení hitový. Kanál 77. Dvojité omilení hitový. Kanál 77. Samo